0: A za so na tutem příkladže, kak jednorje můžeš serbsku rič v zjavnem rumje cíle praktice zaměstnič.
1: To by je komentar Andrije Kištcenie. A dodatujšče možu, tuta ta flata nepokazuje jenož, kak spěšně jedžeš, ale zlíči tež, kelko jezdžidvou je popuču, s tým má gmena tež nedom pravu statistiku.

0: Jena Buschestschich.
1: Serbski Rozwus. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: V horni Vužice je so ličba vúčomnikov a vúčomnicu na ladanských šulách kytro zvyšiva. Kaž vúkadža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni v budijskim okresu nimali dvojce telko kaž 2021. S tým vodbyšču je so tež tu sakský trend, zo se přecojace ľudži ladanské pohovanie pyta. V Zorilskim okresu je so ličba toho unia zvyšiva, tam pak jenož snadne. Tež v horni Vužice plavuja ratarske zavode dale a bolje zojove bune. Kaž burske zjazka Sakskeje a horni Vužice informujete, je so płonina plavovania zoje v minenych letach jasne povečiva. Felix Cyš s nadrobnosćemi.
3: V končinách okolo Budešina a Kamjenca sú minenia za zoja rostlinu kytro dobre, tak burske zjazkaj. Tež pošitkonje reča klimová zmena a stupace temperatúry za plavovanie zoje v horni Vužice tež serbsce ratarjo, jace zuje plavuja, Roman Vesela mjestom na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarů rozširju, tež Markus Moa a Ignac Vesela stajížo nazoninja ze zuju zbiravoj a mataju přichodže za vážnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dalje zdjeli, cedža plavovanie zuje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach Kapau Fanfaro, niedom 2 tytule wydobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadzichu sotelidny w mieście Puebla w dyscyplino maj pulna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadzichu jeszcze cecze miestno. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawy z jacahacz cicyci krajów w obdzielili. Vužijski center we Vojarecach poskyča od najnovšeho tak menovanú bajkovú rally. S pytaniom a hodaniom môža so svojbe na 9 staciach se srbskými bajemi, kaž vo kravače abo přípodnice zeznajomič. Rally je analogne natvarená, má ľuďom region zblížič a docpieč z hostčo dlieje ve Vužijskim centere vostanu. Kaž center dále zdieli, stej za názemu a spočatk přichodného leta ďalší taký rally s Vužijskim aj témom aj plánované. Domizniski muzej v Delnjo Vužijskim Dešnje može svoj poskitk za šule svojba a seniorov vopkovač. Spichovanske tovarstvo muzeja je na svoji vuni zromadžizni rozsudživo, so prevozmje trebne svojski podžel za vopdželenje na spichovanskim programe Braniborskeje. To steješe na račkach potem zobje Brokovski hamt svoju přirašku skročil, tak predsedka tovarstva muzeja Kristina Klimova. Ju sú zdobom na zromadžizne v zastojenstve vopkručili. Jej po boku je votnetka jako zastupovaca předsedka Babet Cenkarova, kotra špie domizniski muzej vedešne veľa let navedovala. To bych upovieste, když nám kačeteš na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu a tam máme kuriabu dženca ráno, pozdíš o tošto slunca a na cíceči stopňu vodňo, poponiu a večer sú tie švíjele a nevedra možné.
0: Na pučach a na drohách tiež na an 4 je šitko. Zaso poriadku přijemuj vám všim tiež dobrú jezbu. Jeli zamač vy za nás nekajke školy informácie, koho vokoho vopkada, alebo stanu tiež toho ľuho fota, potom zazvenče nás tu pod Budešin 7400 alebo vúživajče našu app MDR Serbia. Tam môžete s nami četovať, nám audia posvať a vyzlať tiež fota a videa.
1: Serbský rozvoz.

0: Šestčminčino, do šestčiche.
1: Nábožné slovo.
2: Mačenca Cecília Zelnáková z Pančic z Kukova.
3: Živine za vás obička ešte aký štaflový by, kýž funguje přes dále podávanie. Rodičeri o svojim dičom názvučuja, kak a dokal mili so pohybovač, a kotre púč mu byč im spomožný. Sobe so bytostný nárok skrúčiu ryka zvučovač a hišče raz zvučovač. To páči za nábožnosť, rune tak aj za národnosť. Máme bohuďak přes cirkvine lieto bohatý skvát siatých dňov a nábožných obriadov, kotrež nás ako výrivých učinia. Víra, ryč a kultúra sú stopy našej identity. Bezdvila súša nedelniša božá služba, znamenša tuta jedna hodina v obtýdžen, dokrutý je zvučen ešte tomu, ládajo, keľko časa naložíme porno tomu, za všo druhé trebné a netrebné. Jako starší sme spýtali, zamovitoš příchodnej generácii dále sposredkovač v nádži, zotež voni tutun štáflové by po zvučeno zásadách přiuzaja, štož pak tež ryka, zo máme jim mosty tvárič. Ve živieniu mimo tak češťanské stejšťo výdžobne byč a niekotru škúdi bezbožnú situáciu přesahovač. Tak môžeme zromadne a z dubošťu tomu přinošovač, co by náš vopsvied zaso do rúnováhy přišov a dži naši dži svoj votrysk štafľového byha v rianosti a vúbokošti Božie stvorby nastupič a zmištrovač moli.
2: Nábožné svoje k nema dženca Cecília Zelnáková na doku a zamovitosť či farské vikarie.

0: Milena Vočerec, Darunje Bije pa nas srbskim razvasu, a vana vstupi live sobotu večer na povosmih kulturni zarođe srbskeho ljudova ansambla tu Budešinje. Mače da v predstavu Vožice Přichoda, to je moje neciše prašne na vas, hinakač dženca, Vožiske vulkomjesta, podzemska autodroha a svetništva stacija L1 voskeč toho. Tole je Petr Malin, kýžo lieče 1906 a posta, takhle svojim science fiction pojedančku popisoval. Tež zabudža ľudže s vizofánom komunikovač, što šmenujeme dženca, 60 let potem videotelefoniu na šmoradku, tableče abo ličaku. A kak môj klinčeč, když raketa ve Vožice startuje, to svežiče netko.
1: Moji ljubi připosluchario doma při rádiach, vy nemůžete si by představit, kajký svalný vokomik nás nětko na Vožiskej astronautiskej stácii L1 očakuje. Cíl lieta je so na rakéče tvárivo, dvojce je so odlet špatného vedra tla. Přesunúť drbia tola dženca je nám sviate Pieter Mive. Vokovo bie sú sebe ľudí zhromadeným na vysokých tribúnach při krome startovanišťa. A šice vopkyč buja na pieči se svojimi dalekovidami, kak so pomalu a vysče odstlana vieža se s liftom ke rakéče súvam. Nietko hunie ve tutem vokomiku přeliezu cí osobe z lifta do raketovej kabíny. Proďke kivnenčko a netko převedu so posledne technické kontrole a hižo zasvědčí so nad cichu vyzdanie žlta lampa, ešte nic, ale netko, to je znamio, zo sú pilóča hotoví k starte. Na tribunách je radostná napiatosť, svoj veršk nemalie ľudspieva. Ľudžo steja hižo nesčerpní, machaja se s rukami, pokazuja na raketu a žltú svicu.
2: Vážení přítomní, kečbu, za 50 sekundov odlečí 5 skočíková, s ľudími obsadená raketa AK-1A70 na svoj lit okolo mesačka za 30 sekundov, za 20 sekundov, za 15 sekundov, za 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop!
1: Nitko, raketa začepota a je agregáty počinujú divač. Z dejného konca uvala so netko husté bílý kúr, kýž raketu celé zakrie. Raketa so zbíha. A hižo vúcili, kajž jelička do nebia. Doutu bílú opušť za sobu čahne. Aplauz, to je vulkotný start. A s tým dám za sobu hočo do studia.
0: Tole by je vúriesk z našej svuchory AK-1A70. Što astronauča v svetništu doživia a što sa stáva, když čas přeskoča, pak zaišvosti abo přichodže při zemia. Tole šo doživíče z vúchory, ktorúž namakáče tiež na našej internetovej stronie v app MDA Serbia a v Audiotece ARD Sounds. Tam môžete si utiš deles čaneč a tak vizo sobu do dola zač abo pomere poskač džišku lísče.

0: Bitch-Menschen, das ist mich nicht an mir.
1: Wortschien, so Jensa Rano Ricci. A, da chitame Venuina.
0: Dobie Milan Greulich.
2: Sachs genuine su Wuppetali Riesbarku ve Hohnsteinje ve Sachske Schwitze, wona dživa hunje na skulpturje za Radvorski rod. Romska Boroka Minerva je myslena za portalrodu a je z dalšej skulpturu narunanje za figurje, kotrež rod njede meješe. 60 letach su je vodstronili, a što je so potom z nima je stavo, je neznate. Kletu ve naleču mate figurje hotovi bitš. Dalša tema ze Sachskich Nowin, ve Nowej Wódce ve Halštrowskej Holi su neznači telefonovú přípravu praxe za fyzioterapiu hekovali a mejachu tak přístup na poviesče na vodmoviaku. Potom su pacientku ročo zvonili, kotra špiedla termína zazvoniva a je na jara nezdvolive vašne prajili zo tajke lekovania jac nečinia a je druhú praxu doporučili. Fachová firma je telefonovú přípravu prúvava a zviesčiva, so by ju vopravdu že nich tu profesionálne manipuloval. Čeho dla, a hač spie jenož tuta jedna pacientka potrichená, abo jace ľudí, to dotal nevedža.

0: Lietscho, doj je čas poznin a dovola. Serbski rozvoz přeje vam wiele wesela.
1: Na, a dokal s česi vy lietca do dovola dojeli, abo dokal so snano podače, postulče nam rade nekotre vobraze z vašeho dovola, nekoci z vas šako su to hižo činili. Najlepje, že to vizo přes našu četovu funkciju v našej app NDR Serbia. Tam môžete menúci fota pripoviesne, čtež audia abo krutke videa a my to šo potom romadžíme naši vobrazovej galerii, naši internetnej stronie a app NDR Serbia vozivíme. Přetož tež my rozvosunici sa veselíme přes ľube dovolové postrovy od vás. Nezabudžte prosím pripísať, že ste dovolu a kak a što je vidieť. A snanošako podá sa nikto z vás tež do Českej do dovola, vo tam přinže náš příchodný titul.

0: Bei nas für Sachs gehe es letzte Tacheles, letzte Städtuske Kulturwoche. Monika Gerdesower, ihr Namakauer, Bianco Schapanetz, a Hansa Eberharder Kaulförster, Gottremalsch, ihr Wobbymal, Städtuske Kultura an Nabojina Waschna. Gisch so es nie Sabiratei, a Matei Städtuskech Pschetschelu. Wotniju je Welle Sonniva, wossebier wo Städtuskech Svedjunjach, gelsch Napschikwat, Schawut, abo Chanukka. Dolla Prede hat Jesus nie mehr rausmumjaua, jesu litusche Praktikant Roswosa Benediktitska naprašuau, sto Serbia poprom dotzua, wo Jidus dwie wiedra.
1: Jara mauer. Bo poprom ve naši končinach jo ze Jidus von nimamo vele činč.
2: Musmo sa ve šuli ve nabožine zno ze Jidami jemo zaberali.
3: Smo mili jenu exkursiu do Krakava ze šulu a tam sme si obladali Jidusku štvorč v Krakavie.
2: Des jate pismo regatora ha de modlasa v synagogach.
4: Šelke znamenja su napšikvat Davidova vjezda abo svičnik, kišrika menora, naš stare zakon to je hiš sjate pismo.
1: Židus svoje invizor, ty ženca, v naši kunči na šetce zase še namka, napšikvat, v budišine máš te jara vele tak menovne kopolako, štolpoštajne. To sú také kamene, ki sú do kodnika zatvorene, ki sú dopomenia na židovských vobedlerov, ki sú nácie po deportirovali a morili zväčša. Kde sú te židia bydli, tam sú také kopolaky nutská.
5: Biankus Čapanec kamenie a otopedu na vominku Hansa Eberharda Kaulförsta veseli. So je Sachska tak vasibite leto zariadovava. Tomu je šak jako hesvo Tacheles přidate. To je svoj z jidiščine a hebrejščine, kiš pak mnoze znaja z njemského prajidma, steje abo tamnem dobiš prostče Tacheles rečeč.
6: Meni so z Tacheles rečeč spravne a direktne ke bytostnemu přinč, tež při nepříjomných témach.
5: Rečeč, diskutovač, suša bytostnik židovský DNA a mentaliče.
6: Z starodavných časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 otmovov.
5: Dola ručme so k svedženjam, kotrež sú za zrozumenie židov esenciálne. Šo popravom vukača ze šabata?
6: Šabat, to je týdženský odpočink, kotrež so piatk večo započína a so sobotu večo skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedžen poušitkovného odpočinka postajne 6 dživových dňach predstaja úľké sociálne údobyče, ktorež bú přes židovstvo stvorené.
5: Bianca z Čapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanie môžeš prirunovač.
7: To jež nové formulácii šabat džeržeč v istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedna aktivne jednanie. So oni na tutem 7. dňu všetko odpočúvač dája. Ja vo sovince nesem to ako krutosť džerženia doživiva, ale ako nešto riane, když so ta svudkosť 7. dňa povita, když starosť, viste, češke rozmy, so čiši jednoren neviedu, ale když so človek uvedomí, što vunie, za čo je von stvorene, a so ma so veseliča džakovač.
0: Praj Bianca Šťapanec. Rozmúva z ní a dalším předčelom židovské kultúry, Hansom Eberhardom Kaulförstom, by je vyzovo veľa vopšaniša. Cevu rozmúvu a s tým tožto zajímavostkou voku o židovské kultúry svišiče poľa nás nedželu programie, kajž předso pojednačich.

0: Vanache menchino boas michie. Vulko haru necina jenisch maschine, alle tisch aut der Polizia drude.
1: Polizia SG.
2: Na ašteri blízko Budišina je so v útoru večo v obkat kopiju a ľudžo suso, kaž so to suša, tak vstupili, so moža policia, korobne auto a ďalší pomocnice nimo. Topak je tež muž ze svojim autom vužíval a je za vodvlečenské službu po tutej vukovanské hasejev. Polícia je jo zadžažala za tuto akciu, kýva jemu pokutný penis. Na B6 v Trebence pola Bukec je v útoru poponiu muž po deščiku kontrolu zubiu a ze svojim autom do štomu na kromie droji zajev. Škodovka sa překulí, v obornice drbiachu šoféry z auta pomač, jeho sú potom zraneného do koronie dovezli. Škoda posta 1000 euro. 170 km/h miesto dovolených 80, to by rekord pri miereniu spiešnosti v útoru na A4 Smirzorec pri parkovanišu nad Nysu. Jaca hač dvojce telko kaž dovolené po takým. Vodžaria abo vodžarku Audia s číslom z Aachena očakuja dybkaj 700 € pokuty a 3 mesace bez papierov.

0: Philomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Hat ja najlepis cvrvjace nespju?
2: Što? Scuva nic spač, če odlada to. Spač je renje. A važne tež.
1: Was du dwo? Das ist ein Mensch, aber dann ist das Schindicho, ja, ne, ne, die.
2: Alle.
1: Jena kac w zimie, nima jad ne, nitko wylicu z cywa żanu przestoku. Słunczko skrótka domczk swójdzie, si swoje prój z runa, a z czesa, a cak, je zasotu, z spolnej fryzuru. Predać muż ja spać, jeżno zaso rano, a świetwo.
2: Aj, veliču su noce krutke, a dne dohe.
1: Dla toho praju ja, spač veliču, mili zakazač.
2: To nenže, zo nespíš, dokelž potom nebude stare.
1: He? Při spaniu hodvim ja stare? Ja pak necham staro odvač.
2: Nie, štujš spí, vostanje strove, a može dla toho poždišo z cíva vysoku starobu docpěč.
1: Haj, ale sem to na tej strove, ty se motu čene.
2: Ty se strove, dokáž pravidvonie spíš, jeli nebe spau?
1: Potom bych motu čene byl.
2: Ach, haj, věšte, když spíš, reparuje tvoje čivo svoje bajnky. A tvoje moze, tule ve vojčce, te so zrumuja. Po spinkanju je zaso šitko šikvane.
1: Šikvane? Z reparatura a zrumovanje? Spice? Ta ideja by mohla moja byč. Jeli nie by již odawała reparatura a zrumovanje spice. O, lepe nejdzie.
2: Prawe, naše čivo je genialne vyspare.
1: Snač by so spice išče moje nieško reparovač moho a nedom tež zrumovač. O, to by som išče lepe lubi.

0: Matsche da pschetzt da wo wožice pschichada? Hina kac ženca. Vožiska vulka mjesta, podzimska autodroha a svetniščova stacija L1 vosrečtoho. Tole je Peter Malin, ki že leče 19. a 9. aposta, takle svojim science fiction pojedančku vopisoval. Tež so buđa ljudjo z vizofonom komunikovač, što još menujeme ženca 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tableče abo ličaku. A kak mu klinčeč, tož raketa ve Vužice na staciji L1 startuje, to svišiče netko.
1: Moji ljubi připosluchario doma při radiach, vy nemožete si bi predstavit, kajký svavný vokomike nás netko na Vužiskej astronautiskej staciji L1 očakuje. Cíl lieta je so na rakéče tvárivo, dvojce je so odlit špatného vedra dla přesunieč drbia od ženca je nám sviatek Pieter Mive. Vokovo bie sú sivy ľudí zhromadeným na vysokých tribúnach při kromě startovanišťa a šice vopkyčbuja na pieči se svojimi dalekovidami, kak so pomalu a vysče odstlana výža se s liftom ke rakéče súvam. Nietko runie ve tutem vokomiku přeliezu tři osoby z lifta do raketovej kabiny. Krotke kivnenčko a netko převedu so posledne technické kontrole a hižo zasvědčí so nad cichu vyzdanie žlta lampa, ešte nic, ale netko, to je znamio, zo sú piloča hotoví k starte. Na tribunách je radostná napiatosť, svoj veršk nímalie ľudspieva. Ľudžo steja hižo nesčerpni, machaja se s rukami, pokazuja na raketu a žltu sviecu.
2: Vážení přítomní, kečbu, za 50 sekundov odkričí 5 skočíková s ľudími obsadená raketa AK-1 a 70 na svoj lit okolo mesačka za 30 sekundov, za 20 sekundov, za 15 sekundov, za 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop!
1: Nitko, raketa začepota a je atriáte počinenia divač. Zdejný ako konca uvala so netko husté bývý kúr, kýž raketu celé zakrie. Raketa so zbíha. A hýž ovúcili, kajž jelička do nebia. Do útru bývú opuš zásobu čahne. Aplauz. To je vúdkotný start. A s tým dám zásob hočol do studia.
0: Dobie Burysk z našej svuchory AK-1 a 70. Što astronauča svetništu doživia a što sa stáva, když čas přeskoča, pak zajšvosti abo přichoči při zemia. Tole šo, doživiče svuchory, kotruž namakače na našej internetovej stronie, v app MDR Serbia a tiež v audiotece ARD Sounds. Tam môžete si ju tiež deles čaneč a sobu dodu lazač a vomere naposkač, džeš kuli přeco ščeh.

Včera šako su Argentinčenjo dobili partiju přečivo Jenželčanam a steja s tym v finalu svetových mištostvu nedželu šako so ra vuraje španiska přečivo argentinske. A tu su netko nešto vospetovač od kolegi přede mnou kotuše noce moderirova v unjemenuce prezo to popromneje sva duel španiska přečivo argentinske, ale je to flamenko přečivo tango. No hej, tak môže jen ten partiu nedželu noce tiež vidieť.

0: Ja, liebe Pschiswuchari, w Masha derje. Joi, ja, ho, stoim v studio, s neuem v studio. Jo, večina wird was, jujo, da le, scheuskich, prozni, no, statovali. Weshebne za tuch, katarisch, njamaju, hüschi, jetne plane za dovol. Jo, sledu, jutze, pschinos, krono, topschaue. Johanna Schernigoitz, josse, plas, vöch, sobo, ukniko, obgöniwa, na, katarich, miest nach svöje, proznine, pscheperaju. Jolitz asch petrebaj scho hüschi tips, aber doppelritzen ja, ga pöstaj scho niento usche.
1: Statujome pschi baldiske Mörju, dokratnje na Rujana. Tojo napschaudne Klassiker. Hojo redne pschipjok, kridowus gabe babiju, z narodnym parkom, jasmunda boden. Obschen mörjo scho kolasowasch, abo plewasch. Abo jadmoje při priogu šilovaš. Jaco mežo šo na kempingu vajnistču, tak romantiske oknistčo při mörju cyniš. Nic jano při baltiske mörju jo pak rednje. Max Lanski v dolnoserbskego gymnazioma leši k Adrii.
2: Veleš hojskih prosi nach götujom se svojuju familiju apšia šelom drogu na Andrii. Nejpěvej lešíme na pötpoutňo Pötrošč. Tam zachopijo se našo drogovanie.
1: Fajn. Njento dále se mojimi naraženjami za dovolove cíle. Kaž njoco šo na svinco lážaš a se opalíš. Susnáš Alpe njeco za vás. Gámeš pátnkirchen v Bajerskej například jo dobrý cíl. Perfektně kaž lubujo šo aktivnosť. Tam mežo šo vandrováš. Ze Zelesnicu ješ až na nejvúšu Goru Nímske je, na Cúšpicu. Abo při Görskym jazo je vrtnapneš. Jan Lobatetip jo české gwone miesto Praga. Mesto je wielkin redne a maj wiele stavisne. V starym miestče mežo šo přes Karlo v Möst spacirovaš abo v jatnej tych wiele mavých kafejonjach vínsky kofej opytaš. To jo cane kofej zbite jo smiatanu.

0: Bruno Mars, słyszak najúspěšnějším popstarem světa. Ze svojeho aktuálního turu jo US-býval také v Berlínu zastav. Kühnholz Karolin, jo byla na místne a jo se při koncerše plavhenu obšašala.
1: 6. a 12. junia jo Bruno Mars ze svojeho turu The Romantic ustal v berlínském Olympiastadioně. Dogromady jo grau US-býva či koncerte v Berlínu. Něží 7000 fenu jo přišlo, kušte věco do Olympiastadiona, aby jogo live doživili. Južo do zastupa jo bylo před vjaselenje jasně cůž. Bruno Mars zagajujo svoje fény južo věle lět. Ze songami ako Just the Way You Are, 24 Karat Magic abo Grenade jo svešiu po 7 svieše velike úspěche.
2: Früher haben mein Bruder und ich immer mit unserem Vater Musik gehört, dann hat er ab

0: WM ve USA, Kanaže a Mexiku se pemawem ku koncoju chyla. Nimska jo jesno ušel vrotar Cap Verde Vozinha, bödu jo social media star a finaliste Španska a Argentinska su tekes gönsne veste. Jo se bejne pasirovalo. Jo, Nimska jo bežke zase bejne jesno zawapiła. Po rednučkem zachopku přečivo Novackoju z Curaçao jo nejpierwej hyšči šukno derje ugledalo. V sledujúcoch kopkovoch krášach pak jo se słabosťo nimskiego mústva pokazovalo. Potom až jo se oborajnský stavný graja Niko Schlotterbeck potom teke hyšči šeško zranil a jasne bylo, až byven na dlejšie cas upadnil, te veľký šok. To mústvo jo byl ven z toho turnira v prednim K.O. grášu přešivo Paraguaju. Tomu se viele fénu nejpierevej raz převinč. Ale nic jano fény sú rozvamane, také zvieskový tréner Julia Nagelsmann jo krotko na to vystupoval. Na jogo miestne bužo niento Jürgen Klopp mústvo při přídúcich turnierach převežovaš. Rädne Čojenko pak mežo vrota mústva wird Kap Verde ulicovaš. V radnem starstve wird Sturžas čaliet zvobšatnio svoje covanie. Raz plavi M pödlabisch. A kak jo to zvenu zel? Direktne v prednem grášu jo se poražilo VM Novotnikoju amtirujúcemu európskemu mejstarieju Špajnskej 0-0 vetrovaš. Vesepne vrota Vuzinja jo stojal ze svojim úriednym ukbašem v središču a zagaril nic jano přegledovario na miestne. V biegu malo dňov jo stupalo jogo lícba social media follower na Instagram malo tysac na miastem přísamem čižasčo miliónu a za Vuzinju dejalo hyšči lepšie přiš. Po senzacionálnym kvalifikácii za predne kolo K.O. jo se dalčne sen za z njogo doplnil. V přídúco runže jo cakal Messi za argentinskeju. Největší idol Vuzinja. Také gaž po toštom grášu Köns byl za Afrikanario a Argentinario ze 3-2 dobil, jo turnier za nich velický úspěchový. Především za Vuzinja. Jo, a niento filo jano hyšti dobyšarje. Köns týženja vedmejo se finale, ako také gráše v Češem miestno. A také hou jo zajemný fakt, hyšči žetne nejsú sledne stúri mústva pri svetových mestvarstviach, teka rovnú casne najlepšie stúri v liščenie svetových uznamov. A što nenta? Tož napšal do hyšči dva kráša z pšauje úsokeju kvalitu. Vyaselíme se na to. Zo, a ja se už rozžoknujom. Hyšči raz malú dopomnenku, vaše muzikové žicenia sú pšašané za příchodného bubak. Z čo južo všetci raz váš najlepší song v našom ústovaniu svyšaš kšeli, potom pešťešo nám niento vaše zapisvania.
1: Vodkos, pšašania, píšte nám pet 0151 jednáctčo 88865 RBB Serský program.
0: Dalčne informácie a kontaktné dáte namakajúšo pod rbb-online.de/zoben. Zo, a sledne spiel za žinca jo Stray Kids S-Class. A to poši teka ako přikotovanie za přichodnú ústčevaniu. V augustče máme K-pop special za vás. Petakem, žicem vám dobre cas, učopne žiek a s čo zašaltovali a mejšo se derio.

Kuka, Jacke Schwarz, teuer Boa, Kota Raschkaja, Pschiedl zu Tüscheln, wer wieder, na wieder Festivalo, wer Görni Wuschelze, ab Schiepädler grönjönne, nennt er Jakub Czarnak. Schau dobre, Postaku. Nennt er schon alle da, dieses Naschio, Musiku Tüschenja, da ist, Venu jo tem balu kopanju, vikas čo juža šaka sušali plabubaka, což dastupate aktuálne mestastva, aktuálne mestastva, abo aktuálne informácie k tomu. Tož ulicom vám žinca ešte ľubi zase nieco ze serskego sveta. Naše serske koparieta budú skoro zase gráš. Přijedúce týždeň sobe tu 5. 12. júlia plánujú jadno gráše prešivo tamnemu mústvoju SG Žilo, tak groni veni graju v Žilovie. Te Žilovske sú akle pšetrilo, gori stupali a grajo nento v krajine Lise a to jo, myslím si to dobre pšešionik za našich serských balakopajov, ale to snaž nebužo jadočke mústvo, viecej detailov, uliciame pan vám pšiduce týžin, co tam bužo se stáš nepere pšižoho Katrin Lipskova s görno serským titulom a vemožo šo zavisči už gledaš, vocožo text jo napisal Werner Meškank.